Strhující potles pro Artura Rubinsteina na Pražském jaru 15. května roku 1966. Připomeňme, že Artur Rubinstein byl ročník 1887 a do Prahy přijel tehdy po 30-leté přestávce. Už od počátku 20. století žil nejprve v Paříži, pak v Londýně a později ve Spojených státech, byl ovšem polsko-židovského původu. Doprovázel symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Václava Neumanna. A ještě jeden vzácný historický snímek z Pražského jara, tentokrát violončelový koncert Josefa Haydna. Ten je zajímavý tím, že jeho solistou bude český violončelista Miloš Sádlo a jedná se pravděpodobně o pražskojarní debut Sira Charlese Makerase, tedy dirigenta, který pocházel z Austrálie a studoval v Praze u Václava Talicha. Byl to velký propagátor české hudby a do Prahy se opakovaně vracel. Poprvé se tu ale objevil právě jako dirigent klasicistního repertoáru. Takže koncert z 19. května roku 1962 Miloš Sádlo a Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Charlese Makerase.

To byl violončelový koncert C-dur Josefa Haydna, jako hrál na pražském jaru roku 1962 Miloš Sádlo za doprovodu Symfonického orchestru Československého rozhlasu pod taktovkou Charlese Makerase. To byl poslední historický snímek z pražského jara, který jsme vám nabídli, a teď nás čeká pražské jaro 2026 a někteří výrazní interpreti. Změníme teď žánr a zamíříme ke komorní hudbě. Připomeňme, že v roce 2026 vystupuje na pražském jaru Benevicovo kvarteto, jeden z našich nejvýraznějších komorních souborů. Na programu má Antonína Dvořáka, my ale teď zůstaneme u vídeňského klasicismu a poslechneme si jeden z vrcholných kvartetů France Schuberta, kvartet D-moll s podtitulem Smrt a dívka. Hraje Benevicovo kvarteto.

Dozněl Smithsovy kvartet D-moll, smrt a dívka France Schuberta. Hrálo Benevicovo kvarteto na koncertě z roku 2018. Benevicovo kvarteto je jedním z hostů Pražského jara roku 2026 a my si připomínáme právě umělce tohoto ročníku. Na závěrečném koncertě zazní Verdiho Requiem pod taktovkou Daniele Gattiho s několika výraznými pěveckými sólisty. My si poslechneme nejprve jednu z nich, bude to lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča, jak naspívala 5 písní na verše Matildy Vezendonkové Richarda Wagnera. Naspívala je s vídeňskými filharmoniky pod taktovkou Christiana Thielemanna. Tak tedy Elina Garanča v písňovém cyklu Richarda Wagnera.

To bylo 5 písní na verše Matildy Vezendonkové Richarda Wagnera, zpívala Elina Garanča z doprovodu vídeňských filharmoniků pod taktovkou Christiana Thielemanna. Elina Garanča vystoupí na Pražském jaru na závěrečném koncertě jako jedna ze solistek Verdiho Requiem, které diriguje Daniele Gatti. Bude dirigovat Staatskapelle Dresden, teď ho ale uslyšíme, jak diriguje anglický královský filharmonický orchestr v předehře fantazii Romeo a Julie Petra Iljiče Čajkovského. Tak tedy Daniele Gatti jako dirigent Čajkovského symfonické básně.

0: dozněla předehra fantazie Romeo a Julie Petra Iljiče Čajkovského. Anglický královský filharmonický orchestr řídil Daniele Gatti. Ten také uzavírá pražské jaro roku 2026. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

posloucháme skladbu Oliviera Messiána Tři malé liturgie Boží přítomnosti. Ten zvláštně znějící nástroj, který vede dialog s dětským sborem, to jsou Martenotovy vlny. Asi jediný elektrofonický nástroj, který se bezpečně zabydlil ve vážné hudbě.

Nalistujme v knize Jana Rychlíka a Jarmila Burghausera Moderní instrumentace a přečtěme si, co se tam o Martenotových vlnách píše. Vynález Martenotův byl patentovaný roku 1922. Tónová výška se řídí otočným kondenzátorem ovládaným lankem navlečeným na ukazováček pravé ruky hráče. Orientaci co do tónové výšky poskytuje kreslená klávesnice v běžném klavírním uspořádání. Prostým chvěním ukazováčku pravé ruky, podobně jako u strunných nástrojů, lze dosíci dobře působícího, protože nemechanického vibráta. Konec citátu. Viděl jsem ono památné pražské provedení mesiánových liturgií v roce 1987, na kterém byl přítomen i sám autor. A abych řekl pravdu, nikoho jsem tam za žádnou nitku ani lanko tahat neviděl. Paní Loriodová, Messiánova švagrová, už zřejmě měla k dispozici modernější nástroj. V každém případě byl tento koncert jedním z největších hudebních zážitků, jaké mi život nadělil. Děti z dětského sboru Bambini di Praga zpívali jako andělíčci a starý pan Messián byl stejně dojemný jako jeho hudba.

elektrofonických nástrojů skladatelé běžně užívají tam, kde je k tomu vedou ekonomické důvody, to znamená v hudbě filmové a scénické. Skladatel, který elektroniky použije v koncertní skladbě, však riskuje, že jeho dílo bude považováno za experimentální a tudíž nebude zařazováno na standardních koncertech. Experimentální skladbu není snadné postavit v programech vedle Brahmse nebo i Stravinského. Experimentům se daří na k tomu účelu vyhrazených festivalech, v podání interpretačních souborů, které se věnují jenom tomuto druhu hudby a chodí na ně speciální publikum. Tato hudba má vyhrazeno cosi jako svou rezervaci, ale ne každý skladatel se v ní chce ocitnout. A tak na běžných koncertech se syntezátorem obvykle nesetkáme. To už spíš s elektrofonickou kytarou. Významný soudobý skladatel Alfred Schnittke ji použil ve svém Requiem a zní to velice hezky.

Vážná hudba se však do kontaktu s elektrofonickými a elektronickými nástroji dostává též díky různým úpravám. To je obor dosti problematický. Nezřídka tu jsme svědky brutálního násilí páchaného na ubohém klasikovi. Kromě vkusu upravovatele tu však také záleží na tom, který skladatel je upravován. Tam, kde převažuje kantiléna, citový prožitek, tam stroje nestačí. Vstávají mi hrůzou vlasy na hlavě při představě zkomputerizovaného Mahlera, ještě že to zatím nikoho nenapadlo. Ale některé skladby barokní, u nichž převažuje pravidelný rytmický pohyb a nezáleží tolik na barvě, no, posuďte sami.

To byla předehra k jedné Bachově kantátě, vyrobená na počítačem řízeném syntezátoru. Lidský faktor byl zcela vyloučen. Řekl bych, že absolutní strojová přesnost této hudbě nijak neublížila. Naopak podtrhla její charakter, vždyť ona mechaničnost je poentou této skladby. Upravovatel se ke skladbě choval uctivě a vlastně nic nepřidal ani neubral. Jeden rozměr se však přece jen ztratil. Bach tuto skladbu napsal ve dvou verzích pro sólové housle a pro varhany s orchestrem a v obou případech jde o virtuózní party. Při jejichž poslechu může posluchač spoluprožívat interpretovo úsilí vypořádat se s nástrahami kompozice. Lidská ruka nebude nikdy rytmicky tak přesná jako elektronický stroj. A tak poslouchat tuhle kompozici v živém provedení je přinejmenším napínavější. Komputer se nikdy nepřehmátne. Nahrávka, kterou jsme slyšeli, vznikla v roce 1964 a k jejímu pořízení bylo potřeba několika týdenní práce týmu počítačových odborníků. Dnes už není třeba syntezátory předem programovat a hru na ně zvládají i osmileté děti. To, co za malou chvíli uslyšíte, se odehrávalo na koncertu pořádaném firmou Yamaha, která v pražském Rudolfínu v roce 1979 předváděla své nejmodernější syntezátory. Smetanovu Vltavu nehraje stočlený symfonický orchestr, nýbrž čtveřice osmiletých šikmookých dětí, obsluhujících dva syntezátory, klavír a bicí nástroje. Interpretační kvalita je sice povážlivá, ale víte, co se tímto způsobem dá ušetřit peněz?

dnešní syntezátory mají zvuk ještě mnohem přirozenější. Některé nástroje, třeba žestě, už umíme napodobit tak, že imitace je skutečně k nerozeznání od originálu. Ale třeba klasický klavír se nápodobě stále vzpírá a zvuk pravého Steinwaye nenapodobíte ani mašinou za 200 tisíc, tedy myslím dolarů. Elektronické vynálezy se však nepoužívají jen k tomu, aby napodobovaly běžné instrumenty. Na nich lze především vyrábět i docela nové zvuky. A této jejich schopnosti se umělecky využívá hlavně v takzvané elektroakustické hudbě. Pracuje se tu se zvuky umělými i přirozenými a pomocí mašinky jménem sampler se dokonce dají přirozené zvuky digitálně zpracovávat. Pustíte, dejme tomu, cirkulárku, sampler se její zvuk naučí, vy pak na klaviatuře hrajete melodii a zní to, jako by si ji prospěvovala ta cirkulárka. Mladý český skladatel Radek Rejšek tímto způsobem vytvořil kompozici s názvem Stomatologická rapsodie. Místo cirkulárky použil nástrojů podstatně jemnějších, ale jejich hlas vyvolává o to větší mrazení v zádech. Autor tu demonstruje svůj smysl pro černý humor, ale zároveň nám předkládá skutečnou hudební kompozici, která má svou symetrickou formu, gradace směřují k logickým vrcholům, jsou tu i náznaky tematické práce. Je to bez všech pochyb hudba, a to přesto, že je vyrobená z nehudebních zvuků. Je to důkaz, že technických zařízení se skladatelé nemusí bát a že mohou být skutečně zdrojem inspirace. Lze předpokládat, že elektrických přístrojů bude ve vážné hudbě potřeba čím dál víc. A tuto závěrečnou poznámku prosím chápejte i jako můj osobní příspěvek k diskusi o existenci Temelína.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Vivaldi, Čtveroročních dob, Zima, třetí věta. Virtuozity Praga řídí Oldřich Vlček.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 2 D-dur opus 36. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Miranda, Fantazie na Shakespeareovu bouři. Zpívá a hraje Orchestre National de Lyon a sbor řídí Noël Lee.

Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus, variační světa pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica, Let balónem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, které ho okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a zdur.

Dedur vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V 10 letech se stal sboristou Královské kaple. Ve 14 členem hudební družiny Karla II. V 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonio Salieri, Sinfonia La Fiera di Venezia. Prague Sinfonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku Žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Mezi lety 1727 až 30 napsal Johann Sebastian Bach šestici triových sonát pro varhany, která měla být podle některých muzikologů studijním materiálem pro Bachova nejstaršího syna Wilhelma Friedemana. A podařilo se. Wilhelm Friedemann pak skutečně získal poměrně prestižní místo varhaníka v Sophienkirche v Drážďanech a záhy se tam proslavil svou virtuózní hrou na varhany. Možná mu k tomu skutečně dopomohla i tato skladba jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Triová sonáta číslo 6, první věta, prý takřka vivaldiovská. A u varhan Ivan Sokol.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9, E-dur, opus 14, číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. A se lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Josef Fuchs, Čakona ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat? Třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgia Mor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Na Majorce roku 1841 v době svého vášnivého až zničujícího vztahu se spisovatelkou George Sandovou zkomponoval Frédéric Chopin mimo jiné baladu číslo 3 a Zdur opus 47. Podle některých je inspirována básní Adama Mickiewicze Undína. O tom, že Chopinovy balady jsou všeobecně pokládány za mistrovské, ale zároveň nesmírně technicky náročné kusy, asi netřeba hovořit. Ony ale znějí jako nic, když je hrají skuteční mistři. V našem případě onu baladu Azdur pan Ivan Moravec.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Prosím, vstupte teď s námi na dvůr anglického krále Jiřího II., jehož mimořádné přízni se těšil německý, posléze anglický skladatel Georg Friedrich Händel. Aby ne svými úchvatnými díly doprovázel leckterou slavnostní příležitost na Jiřího dvoře, od korunovace přes hudbu do chrámu nebo třeba do zahrad. A propo, tam, přesně řečeno v londýnském Green Parku, se také v roce 1749 poprvé dávala slavná hudba ke královskému ohňostroji. Ohňostroj nemáme, hudbu ano. Půvabná, volnější třetí část, Akademie staré hudby, Christopher Hogwood.

Robert Schumann, snění číslo 7 z klavírního cyklu dětské scény ve verzi pro housle a klavír hraje Ivan Ženatý a Milan Langer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením.

jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenardem baritonista Adam Plachetka.

Babbei. Affiderei la mia birra a un tedesco.

Jean-Baptiste Lully vstoupil na francouzský dvůr ve věku 13 let jako páže a domácí učitel. Pak se stal skladatelem, později ještě intendantem královské komorní hudby, zodpovídal mimo jiné za vedení prestižního královského orchestru 24 královských houslí a převážnou část své veleúspěšné kariéry věnoval komponování oper a baletů. Bylo by jich ještě víc, kdyby ho nepostihla ona kuriózní smrt. Při taktování kovanou tyčí o zem si poranil palec u nohy. Do rány se dostala sněď a na její následky 55-letý barokní mistr zemřel. A my si teď jeho génia připomeneme orchestrální šakonou G-dur z opery Féton. Muzika Antiqua Köln hraje pod taktovkou, pod novodobou taktovkou Reinharda Gébla.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Odie tamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji. Možná se ptáš, proč to dělám. Nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etída číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Kdo neslyšel Wagnera v Bayreuthu, neslyšel nic, napsal prý jednou v dopise Gabriel Fauré. Bylo to roku 1884, Wagner už byl rok po smrti, Fauré ho tudíž nezastihl, ale Wagnerův duch byl ještě přítomen. Vždyť nejenže si psal libreta a hudbu ke svým hudebně dramatickým dílům, také byl režisérem představení, dohlížel na scénu i kostýmy, samozřejmě dirigoval. Pravda, divadlo v Bayreuthu nechal Wagner postavit pro svou tetralogii Ring, prsten Nibelungův, a my máme připraveného bludného Holanďana. Ale ten se dnes Bayreuthu také dává. A navíc to byl Wagnerův první pokus o nové pojetí opery. Vše, co se děje na scéně i v partituře, slouží ke zvýšení účinku dramatu. A platí to od předehry, již nám teď zahraje New Yorkská filharmonie, povede jí Giuseppe Sinopoli. Drama o muži, jenž věčně bloudí po moři a hledá ženu, jejíž věrná láska by spasila jeho duši, se otevírá právě touto hudbou.

Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethe mu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Do Itálie, přímo do Říma 16. století. Teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina. Skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my. A poslechněme si moteto pro smíšený sbor Veni Sponsa Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge, řídí George Guest.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Johann Sebastian Bach, sonáta z kantáty Himmelskönig sei willkommen. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio D'Antone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.

Leoš Janáček pochází z Lašska a Slezska, kde se mluví v krátkých větách, krátkými slabikami a když je třeba nějaké slovo zdůraznit, několikrát se zopakuje. To je i princip Janáčkovy hudby. Široké melodie a sametový zvuk smyčců raději nečekejme, spíše úsečné, opakované motivy. V symfonietě hraje armáda trubek přímo vojenské signály. V glagolské mši se Janáček nemodlí, spíše na Pána Boha energicky pokřikuje. V operách, které se hrají po celém světě, jako její Pastorkyňa, je ale Janáček citlivý a psychologicky pravdivý. V klavírním cyklu Po zarostlém chodníčku vyloženě intimní a introvertní. Janáček nemá předchůdce ani následovníky. Každý pokus napodobit ho je neodolatelně směšný.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi autor výběru hudby Rafael Brom a prvním autorem programu bude Antonio Vivaldi. Vybral jsem jeho koncert pro hoboj a orchestr C-dur podle Riomova katalogu číslo 452. Hrají Pierre Pierlot, hoboj a benáčtí solisté. Řídí Claudio Simone.

Hoboista Pierre Pierlot a benáčtí solisté řídil Claudio Simone, hráli koncert pro hoboj a orchestr C-dur Antonia Vivaldeho podle Riomova katalogu číslo 452. Desátý smyčcový kvartet opus 51 Antonína Dvořáka v tónině S-dur nese podtitul Slovanský. Hraje Stamicovo kvarteto Bohuslav Matoušek a Josef Kekula, housle, Jan Pěruška, viola a Vladimír Leixner, violončelo.

Tak to byl smyčcový kvartet Es-dur opus 51 Antonína Dvořáka Slovanský. Hrálo Stamicovo kvarteto. Francouzský skladatel Georges Bizet napsal hudbu k dramatu Arlézanka od Alfonse Daudeta. Později byly z této scénické hudby sestaveny dvě symfonické suity. První pochází od Bizeta, druhou sestavil Ernest Giraud. Obě uslyšíte v celku o 8 částech. Hraje Montrealský symfonický orchestr, řídí Charles Dutoit.

0: Montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit, hrál dvě suity z hudby, kterou zkomponoval Georges Bizet k dramatu Alphonse Daudeta s názvem Arlésenka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje sonátou pro 8 hlasů od francouzského komponisty z doby krále slunce Ludvíka XIV. Jménem Marc-Antoine Charpentier. Hraje soubor Le Domino, umělecká vedoucí Florence Malgua.

To byla sonáta pro 8 hlasů od francouzského barokního komponisty jménem Marc-Antoine Charpentier. Hrál soubor Le Domino, umělecká vedoucí Florence Malgois.

Tak to byl koncert pro housle a orchestr D-dur, opus 77 Johannesa Brahmse. Hráli Janin Jansen, housle, a orchestr Akademie svaté Cecílie. Řídil Antonio Papano. A následuje klavírní sonáta A-dur Karla Filipa Emanuela Bacha ve Vodkonově katalogu číslo 48. Hraje Danny Driver.

0: Britský pianista Danny Driver hrál klavírní sonátu A-dur Karla Filipa Emanuela Bacha ve Vodkonově katalogu číslo 48/6.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V následujících 50 minutách bude znít symfonická báseň pro velký orchestr Sinfonia Domestica, opus 56. Richarda Strause, která zobrazuje bezpečný domácí život, jehož si skladatel vážil. Strauss dílo věnoval své drahé ženě a jejich synovi Francovi. Hraje symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Lorin Mázel.

0: Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Lorin Mázel, hrál symfonickou báseň pro velký orchestr Sinfonia Domestica, opus 56 Richarda Strause.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program, který připravil Rafael Brom, uzavře skladba renomovaného komponisty klasické Vídně, Františka Vincence Kramáře, Kromera. Bude to jeho kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo S-dur, opus 21 číslo 1. Hrají Eduard Brunner, klarinet, a členové Amatiho kvarteta.

To byl kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo, S-dur, opus 21, číslo 1, Františka Vincence Kramáře, Kromera. Hráli Eduard Brunner, klarinet, a členové Amatiho kvarteta.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice bude s vámi následující čas hudební redaktor Rafael Brom. Koncertní řadu zahájí klavírní cyklus opus 2 Roberta Schumana s titulem Motýly. Hraje Andráš Schiff.

Pianista Andráš Šif hrál klavírní cyklus opus 2 Roberta Schumanna s titulem Motýly. Další čas vysílání zaplní uvertýra suita pro orchestr číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha v katalogovým číslem BVV 1067a. Hraje Nova Stravaganza. Řídí Siegbert Rampe.

To byla uvertýra suita pro orchestr číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha s katalogovým číslem BVV 1067A. Hrál soubor Nova Stravaganza, řídil Siegbert Rampe. A na programu je teď cyklus skladeb pro klavír Vzpomínky z cest od Isaaca Albéneze. Hraje Guillermo González.

0: Pianista Guillermo González hrál cyklus skladeb pro klavír Vzpomínky z cest od Isaaca Albénize.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice dále vystoupí violončelista Jiří Bárta a Česká filharmonie. Řídí Jiří Bělohlávek. Budou hrát koncert pro violončelo a orchestr H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka.

To byl koncert pro violončelo a orchestr H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka. Hráli Jiří Bárta a Česká filharmonie. Řídil Jiří Bělohlávek. Ludwig van Beethoven, další autor programu, napsal necelou desítku klavírních trií. Zanechal také smyčcová tria, trio s klarinetem a také trio pro dva hoboje a anglický roh, C-dur, opus 87. To vzniklo v roce 1794, krátce po příjezdu Beethovena do Vídně. Hraje italský soubor historických nástrojů Zefiro, v překladu Vánek, podle řecké mytologie laskavý bůh mírného západního větru.

0: Italský soubor historických nástrojů Zefiro hrál trio pro dva hoboje a anglický roh C-dur opus 87. Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice pokračuje program, který připravil Rafael Brom hudbou Georga Friedricha Händla. Bude to Concerto Grosso pro smyčcový orchestr a basso continuo A-dur, 11. z cyklu 12 Concerti Grossi, číslo 329 v katalogu Händlových skladeb. Hraje soubor i muziči Di Roma.

Koncerto Grosso pro smyčcový orchestr a basso continuo A dur 11. z cyklu 12 koncerty Grossi od Georga Friedricha Händla číslo 329 v katalogu jeho skladeb hrál soubor i muziči di Roma. A následuje kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo C dur Wolfganga Amadea Mozarta Kechel 285 B. Hrají Karol Vincent, flétna a členové Emersonova smyčcového kvarteta.

To byl kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 285 B. Hráli Karol Vincent, flétna, a členové Emersonova smyčcového kvarteta. A program pokračuje koncertem pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll, opus 21. Friderika Chopina. Hrají Christian Zimmermann a Polský festivalový orchestr pod vedením solisty.

0: Christian Zimmermann, klavír, a polský festivalový orchestr pod vedením solisty hráli koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll opus 21. Friderika Chopina.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z dochovaných partitur německého skladatele a loutnisty Silvia Leopolda Weisse nahrál sonátu A-moll s podtitulem La Fidèle, nevěrník, loutnista Eugen Müller-Dombois.

To byla sonáta a-mol s podtitulem La Fidèle, nevěrník, od skladatele a loutnisty Sylvia Leopolda Weisse. Na loutnu hrál Eugen Miller Dombois.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň, nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel a sbor z oratoria Messiáš, For Unto Us, A Child Is Born, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Schubertova píseň Pstruh se záhy po svém vydání stala tak populární a tak rychle se šířila měšťanskými i šlechtickými salony evropských velkoměst počátku 19. století, že si přímo vyžádala, aby se ten nápaditý a známý motiv ještě někde objevil. Schubert si s ním doslova pohrál a do svého klavírního kvintetu A-dur vetkl jako čtvrtou větu půvabné variace na D-forelle, tedy pstruha. Tak se jimi potěšme, i my, v nahrávce Andráše Schiffa, Aloise Poše a členů Hagenova kvarteta.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furtwängler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ludwig van Beethoven v finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Pohrdám napodobováním a pohrdám všedností, řekl kdysi Sergej Prokofjev. A opravdu sám byl originálním a nevšedním skladatelem a bravurním klavíristou. V roce 1917, po vypuknutí bolševické revoluce, opustil Rusko, žil v Americe, Paříži, cestoval po Evropě, aby se do Sovětského svazu vrátil v polovině 30. let. Snažil se, ale přece ho posléze režim označil za formalistu a odsoudil. Když pak Prokofjev zemřel, mimochodem ve stejný den a rok jako Stalin, v sovětských novinách plných nářků nad odchodem velkého vůdce byla o odchodu Prokofjeva toliko nenápadná noticka na poslední straně. Příznačně. A to přitom většina ze stovky děl, která Prokofjev vytvořil, patří ke klenotům ruské hudby. Houslový koncert, klavírní koncerty, symfonie, filmová hudba, 9 oper, anebo nejslavnější z jeho 10 baletů. Romeo a Julie. Geniální je scéna maškarního plesu v prvním dějství, kde Julie potkává Romea. A tak nyní zveme na naše pomyslné koncertní pódium Českou filharmonii se svým někdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem, aby nám Prokofjevovi Monteky a Capulety zahráli.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: Hledáte nezapomenutelný kulturní zážitek? Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram pokračuje svým 57. ročníkem. Přijďte si vychutnat špičkovou klasickou hudbu do sálů i netradičních prostor Příbramska. Letošní program pod titulem Dvořák a Anglie nabízí až do konce června celkem 21 koncertů a pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Podrobnosti na hfad.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas D-dur. Těšíme se na vás.
1: Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Klasika na dosah.
0: Skladby, které stojí za to poznat. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák, doprovází do Parley of Instruments.

I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne, a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Vlacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

0: Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích.
1: Jedno ze základních děl světové koncertní literatury, Fantastickou symfonii, zkomponoval Hector Berlioz v pouhých 27 letech. Touto první programní symfonií oficiálně otevřel cestu takzvanému novoromantismu. Každá část popisuje konkrétní dění, program ze života Umělcova, jak zní podtitul. Každou prochází idea fix, pevná myšlenka, vracející se motiv milované. Stejně jako v části Na plese, kde se potkávají v rytmu kouzelného valčíku. Hraje nám ho orchestr revoluční a romantický, diriguje John Elliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Georg Friedrich Händel, tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Ludwig van Beethoven, Coriolán, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regent chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta Grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto Grosso d'Emol hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Teď se přeneseme do Německa první půle 19. století. Dva výteční klarinetisté, otec a syn Bermanovi, se přátelili s rodinou Mendelssohnových. Samozřejmě sdíleli především stejnou vášeň pro hudbu, ale ještě pro něco. Bermanovi dělali vynikající knedlíky, které zejména Felix Mendelssohn miloval. Kolem Vánoc roku 1832 pak došlo k tomu, že si přátelé jaksi vyměnili své umy. Bermanovi připravili Mendelssohnovi skvostný kulinářský zážitek a on pak na oplátku pro otce a syna zkomponoval dva koncertní kusy pro klarinet, basetový roh a klavír. Ten druhý je v tónině D-moll a teď nám ho zahrají Petr Schmindl, Pierre Pichler a Madoka Inouye.

0: Poslouchali jsme koncertní skladbu pro klarinet, basetový roh a klavír Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do třetího dějství Pucciniho překrásné opery Tosca z roku 1900 se teď podíváme s vynikajícím Lučánem Pavarotym. Malíř Cavaradossi, milující Tosku, je odsouzen k smrti a před popravou vězněn v římském andělském hradě zpívá Luce van le stelle a hvězdy zářily. Vzpomíná na první setkání se zpěvačkou Toskou a lituje, že musí zemřít, když ještě nikdy nemiloval život tak jako nyní. Jedna z nejoblíbenějších tenorových árií světového operního repertoáru, Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr a Nicola Rešíňo v jeho čele.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéf-dirigent New Yorkské filharmonie, první rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoryho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

0: Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici.
1: Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta osmé patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav pro hlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova videa.

vydavatele, s nímž se skladatel stotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň, když král nomád vyšel od krajiny.

Podle Šmídrova katalogu Bachových skladeb, který se používá po celém světě, známe bezmála 250 světských a duchovních kantát Johanna Sebastiana Bacha. Víme ale, že nejméně stovka dalších se nedochovala, nebo z nich máme jen malé zlomky. Johann Sebastian Bach své kantáty komponoval po celý život. Nejstarší dochovaná pochází z roku 1707, kdy byl 22-letý Bach varhaníkem v Milhausenu. Psal je i ve Výmaru, v Ketenu, ale hlavně od roku 1723, kdy se stal kantorem u svatého Tomáše v Lipsku a komponování kantát bylo jeho služební povinností. Pro každou neděli církevního roku musel mít připravenou vhodnou skladbu. Kromě toho měl povinnost obsloužit i další události, jako byly významné svatby a pohřby, svěcení varhan, inaugurace nové městské rady a podobně. To tedy znamenalo, že ročně zkomponoval okolo 60 duchovních děl, tedy převážně kantát. Ty pak musel nastudovat a provést. Z dnešního pohledu takřka neuvěřitelné a o to obdivuhodnější. Toto jsou tóny kantáty Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt, jako déšť a sníh padající z nebe, z výmarského Bachova období, konkrétně z roku 1713, kdy bylo komornímu hudebníkovi výmarského vévody 28 let. Zvláštností kantáty je fakt, že vedle zpěváků v partituře nejsou housle, pouze 4 violy, violončelo, fagot a basso continuo. Hraje nám Academia Byzantina.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus. Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu, mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofjeva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Improvizace je hraní z patra. Klavírista nebo třeba varhaník usedne k nástroji, aby si zahrál pro potěšení, nebo má-li tu odvahu i pro posluchače. A hraje něco, co ještě nikdo nehrál, co nikde nestojí v notách. Hraje, co mu v tu chvíli napadne. Ve skutečnosti je to ovšem tak, že ty nápady nedostává jeho mozek, nýbrž jeho prsty a ve varhaníkově případě i nohy. Hudebník nemá v hlavě žádný plán, nýbrž pokládá ruce na klávesy, sám zvědav, jak to dopadne. Prsty se rozběhnou, něco zahrají, ozve se kousek melodie či sled akordů. Hráč si uvědomí, že je to docela slušný nápad, takže ho nějak rozvede, ale mezi tím už se končetiny dostaly zas někam jinam. Prsty jsou pořád napřed, ale tvůrčí duch je jim v patách.

Improvizace je tedy hra a je dílem náhody i vůle, obratnosti i rizika. A samozřejmě i zde se projeví talent a jsou i improvizátoři geniální. Říká se to o Keitu Jarrettovi, jehož klavírní improvizaci jsme před chvílí slyšeli, a zcela nepochybné to bylo u Johanna Sebastiana Bacha. Proslulá je historka, podle níž sám král Fridrich II. Zahrál Bachovi téma a uložil mu, aby na ně zaimprovizoval fugu. Bach ji skvěle vystřihnul, ale král se nespokojil s tříhlasou fugou a vyžádal si fugu šestihlasou. A tady musel i Bach kapitulovat. Téma, které král Bachovi zadal, je pro fugové zpracování extrémně nevhodné. Je příliš dlouhé, rytmicky nevýrazné a příliš chromatické. Na ně se tak komplikovaná forma prostě zaimprovizovat nedala. A král to samozřejmě věděl. Existuje dokonce teorie, že je vymyslel jeden z Bachových synů a podstrčil je králi, aby se nebohému tatínkovi pomstil. Autentický záznam Bachovy improvizace tříhlasé fugy samozřejmě nemáme, ale v Bachově rozsáhlém díle nazvaném Hudební obětina je tato fuga zapsána a lze předpokládat, že se od té improvizované příliš neliší. Snad jen tím, že Bach ji pravděpodobně improvizoval na čembalo, když to my si poslechneme varhanní verzi.

řekli jsme, že improvizace je hra. Každá hra má ovšem svá pravidla. Znamenají omezení, ale vtip hry je právě v tom rozvinout fantazii v těchto mezích. Král Friedrich II. Předepsal Bachovi pravidla dosti krutá. Zadal mu téma i formu a ještě ke všemu tu nejsložitější ze všech. Bach má ovšem své následovníky i v současnosti. Jedním z nich je i český varhaník Jaroslav Vodrážka. Varhaníci mají improvizaci přímo v popisu práce, ale improvizovat opravdové fugy, to si už dnes troufne málo kdo. Jaroslav Vodrážka má oproti Bachovi přeci jen několik výhod. Nežije ve feudalismu, ale v demokracii, kde mu žádný král nemůže nic udělat, a navíc si téma ke svým improvizacím vybírá sám. Poslechněme si improvizovanou fugu na téma našeho starého dobrého známého Jana Dismase Zelenky.

Improvizovat tak komplikovanou formu, jako je fuga, je nesmírně složité, ale skýtá to i jistou výhodu. Předem daná forma improvizátora hlídá, aby se příliš nerozpovídal, aby posluchače nezahltil beztvarou, nekonečnou hudební nudlí. Improvizace vždy k beztvarosti svádí. Není to skutečná kompozice, kde jsou pečlivě vyváženy detaily a celek má svou stavební logiku. Proto je improvizace ve vážné hudbě mnohem vzácnějším jevem než třeba v jazzu. Při poslechu jazzu nám tolik nevadí, když se solista pár minut takzvaně rozehrává, obzvlášť když nás pak odškodní překvapivým spontánním nápadem. Poslechněte si, jaké melodicky nádherně vymodelované solo zaimprovizoval v jedné skladbě současný jazzový saxofonový král Michael Brecker.

V jednom z minulých Dakáb jsme mluvili o kadenci jako o improvizovaném sólovém výstupu v instrumentálním koncertu. Později se i kadence začaly vypisovat do not, takže improvizace z vážné hudby na čas vymizela. Ale ve 20. století se zase vrátila v podobě takzvané aleatoriky. Alea znamenala ve starém Římě hrací kostku. A aleatorika je kompoziční způsob, který vnáší do hudby prvek náhody. Autor třeba určí každému hráči několik tónů, jejich přibližný rytmus a časový rozsah, kdy mohou v tomto omezení hrát cokoliv. Vzejde z toho docela přitažlivý chaos, cosi jako koberec utkaný z náhodně řazených barevných nití. A nejhezčí aleatorické koberce pocházejí z pera Poláka Witolda Lutoslavského.

Takže improvizace má v hudbě pořád své místo a našla je i v dětské hudební výchově. Karl Orff si všiml, že první dětský hudební projev je improvizace se vším, co k ní náleží. Dítě nezačne tím, že po matce opakuje písničku. Nýbrž vymýšlí si svou vlastní muziku. To je tluče vařečkou do hrnce a co si prospěvuje. Orff nahradil hrnec zvonkohrou, malým xylofonem, bubínkem, tedy něčím, co stojí mezi hračkou a hudebním nástrojem. Navíc lze z nástrojů odstranit ty tóny, které neladí, a ponechají se jen ty, které v libovolné kombinaci znějí libozvučně. Ať děcko ťukne kamkoliv, vždy se ozve pěkná muzika. To pak improvizuje.

V dnešním rozjímání jsme několikrát překročili hraniční čáru mezi světem vážné a jazzové hudby. Myslím, že bychom na závěr mohli dát slovo muži, který se v tomto pohraničí pohybuje téměř neustále, totiž Jiřímu Stivínovi. Jeho nahrávky Vivaldiho flétnových koncertů jsou všeobecně známé a mnohdy v nich nechybí ani improvizované kadence. Naše ukázka však bude pocházet ze Stivínovy jazzové desky nazvané Zvěrokruh. Jedna ze skladeb na ní se jmenuje Země a je to jakýsi obraz otáčejícího se vesmírného tělesa, jehož jedna polovina je renesanční a druhá jazzová. Je až neuvěřitelné, jak mají ty dva slohy k sobě blízko, a to přesto, že jeden je reprezentován důmyslně konstruovaným kánonem a druhý zcela svobodnou improvizací.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Program stanice, který připravil Rafael Brom, pokračuje výběrem z hudby komponistů 20. století. Koncertní řadu zahájí partita pro flétnu, housle, violončelo a klavír od Jiřího Temla. Hraje ansámbl Martinů.

To byla partita pro flétnu, housle, violončelo a klavír od Jiřího Temla. Hrál ansámbl Martinů. A pro další čas vysílání je připravená hudba k baletní pantomimě o prologu a sedmi obrazech podle povídky Svatopluka Čecha Signorina Gioventù, opus 58. Vítězslava Nováka. Hraje Státní filharmonie Brno. Řídí František Jílek.

0: Státní filharmonie Brno řídil František Jílek. Hrála hudbu k baletní pantomimě o prologu a sedmi obrazech podle povídky Svatopluka Čecha s titulem Signorina Gioventù, opus 58. Vítězslava Nováka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysílání stanice, kterým vás provází Rafael Brom, pokračuje skladbou slovensko-amerického komponisty Petera Breinera. Jeho skladbu s názvem Sonáta ostinata hraje Smetanovo trio ve složení Hana Kotková, housle, Jan Páleníček, violončelo a Jitka Čechová, klavír.

To byla sonáta ostinata od Petera Breinera. Hrálo Smetanovo trio ve složení Hana Kotková, housle, Jitka Čechová, klavír a Jan Páleníček, violončelo. Dalším autorem programu je Oldřich Flossmann. Uslyšíte skladbu Dvojkoncert pro basklarinet, klavír a orchestr s názvem Symfonické hry. Hrají Due Bohemy di Praga a Česká filharmonie. Řídí Libor Pešek.

Legendy českého interpretačního umění světového významu, duo Bohemy di Praga, Josef Horák, bas klarinet a Emma Kovárnová, klavír a Česká filharmonie, kterou řídil Libor Pešek, hráli dvojkoncert pro bas klarinet, klavír a orchestr s názvem Symfonické hry od Oldřicha Flossmana. A následuje komorní hudba pro trubku ince a tři smyčcové nástroje od Martina Marka. Hrají Josef Řezníček, trubka, Josef Croft, housle, Jan Marek, viola a Ladislav Pospíšil, violončelo.

To byla komorní hudba pro trubku in C a tři smyčcové nástroje od Martina Marka. Hráli Josef Řezníček, trubka, Josef Croft, housle, Jan Marek, viola a Ladislav Pospíšil, violončelo. Další skladbou bude koncert pro housle a orchestr od Otmara Máchy. Hrají Ivan Ženatý, housle a symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze. Řídí Vladimír Válek.

0: To byl koncert pro housle a orchestr od Otmara Máchy. Hráli Ivan Ženatý a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze. Řídil Vladimír Válek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program hudby 20. století pokračuje skladbou Jiřího Gemrota. Je to dvouvětá klavírní sonáta. Hraje René Adámek.

Pianista René Adámek hrál sonátu od Jiřího Gemrota. Následující necelá hodina vysílání stanice je věnována kantátě Gilgamesh pro sóla, smíšený sbor, recitátora a orchestr na text starobabylonského eposu na 12 deskách od Bohuslava Martinů. Zpívají Marcela Machotková, soprán, Jiří Zahradníček, tenor, Václav Zítek, bariton, Karel Průša, bas a Pražský filharmonický sbor, sbormistr Josef Veselka. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Bělohlávek.

i vyvstal proti němu lovec. První, druhý, třetí den stál poblíž napajedla, z něhož pil žíznivý prav. Leknutím a hrůzou naplnila se jeho tvář, když spatřil Enkida. Navrátil se lovec domů, ustrašen a zděšen, s okem znaveným. I pravil jemu otec.

i souhlasil vnitru svém s výrokem ženy. Vykroč a uveď mě, ženo, až ve chrám, svatyni svatyň, kde výsostně všemocný Gilgamesh trůní. Jemu ať čelím, ať v zápas ho vyzvu, já mocný jsem též.

Gilgameš a Enkidu se spřátelili vřele. Onemocněl však Enkidu a zdálo se, že bohů úradek jej vydá na smrt. I přišel v noci Enkidu, by sdělil druhovi svá muka.

Dotmit moucím nepak vedl, odkud není návratu. Nikdy dosud neobjevil žádný zpětné cesty otamtud. I dovedl mě k místu, kde přebývají ti, kdo nikdy nepoznali denní zář, pobývali v temnotách a nikdy netknou se jich paprskové světla.

Gilgameš, jenž nevnikl v tajemství věčného života, přivolává nyní zemřelého druha. Zaklíná ho, aby vyvstal z lůna země. Zaříkává takto. Enkidu, ani mor tě neumořil, ani lomcování horečné, jen země jediná. Ani božstvo nepovolalo tě k sobě, jenom země jediná. Smrtelníku v potyčce si nepodlehl, v lůno pojala tě země jediná. Enkidu, já tebe zaklínám, vstaň, vzkříšen, vyvstaň z hrobu!

i vyslyšel ho Ea Bůh a štěrbinou se rozštěpila země. Duch Enkidův se vznesl jako van a přátelé se objali.

0: To byla kantáta pro sóla, smíšený sbor, recitátora a orchestr na text starobabylonského eposu na 12 deskách s názvem Kantáta Gilgameš od Bohuslava Martinů. Zpívají Marcela Machotková, soprán, Jiří Zahradníček, tenor, Václav Zítek, baritón, Karel Průša, bas a Pražský filharmonický sbor, sbormistr Josef Veselka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídil Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr koncertní řady, kterou sestavil Rafael Brom, tvoří skladba pro violončelo a klavír na báseň Vasilie Andrejeviče Žukovského s názvem Pohádka od Leoše Janáčka. Hrají Jiří Bárta, violončelo a Marián Lapšanský, klavír.

Jiří Bárta a Marián Lapšanský hráli pohádku na báseň Vasilije Andrejeviče Žukovského pro violončelo a klavír od Leoše Janáčka.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice bude s vámi následující čas hudební redaktor Rafael Brom. Koncertní řadu zahájí klavírní cyklus opus 2 Roberta Schumana s titulem Motýly. Hraje Andráš Šif.

Pianista Andráš Šif hrál klavírní cyklus opus 2 Roberta Schumanna s titulem Motýly. Další čas vysílání zaplní uvertýra suita pro orchestr číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha. V katalogovým číslem BVV 1067 a hraje Nova Stravaganza. Řídí Siegbert Rampe.

To byla uvertýra suita pro orchestr číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha s katalogovým číslem BVV 1067A. Hrál soubor Nova Stravaganza, řídil Siegbert Rampe. A na programu je teď cyklus skladeb pro klavír Vzpomínky z cest od Isaaca Albéneze. Hraje Guillermo González.

0: Pianista Guillermo González hrál cyklus skladeb pro klavír Vzpomínky z cest od Isaaca Albénize.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice dále vystoupí violončelista Jiří Bárta a Česká filharmonie. Řídí Jiří Bělohlávek. Budou hrát koncert pro violončelo a orchestr H-moll opus 104 Antonína Dvořáka.

To byl koncert pro violončelo a orchestr H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka. Hráli Jiří Bárta a Česká filharmonie. Řídil Jiří Bělohlávek. Ludwig van Beethoven, další autor programu, napsal necelou desítku klavírních trií. Zanechal také smyčcová tria, trio s klarinetem a také trio pro dva hoboje a anglický roh, C-dur, opus 87. To vzniklo v roce 1794, krátce po příjezdu Beethovena do Vídně. Hraje italský soubor historických nástrojů Zefiro, v překladu Vánek, podle řecké mytologie laskavý bůh mírného západního větru.